Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná, žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná všem, kteří se bojí Hospodina. Jak

zemi, nebesa tam patří Hospodinu, zemi dál však lidé, mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, co se stupují v říši ticha, i však budeme Hospodinu dobrořečit.

Je naša viera márna a sme stratení, ak veríme však, že si z hrobu skál. V tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje.

na zemi. Je naša viera márna a sme stratení, ak veríme však, že si z hrobu skál. Tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje.

když obchodník má v erbu král, tak trosečník má sprken práv. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

0: Vypočuli ste si záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spievala schóla kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracovali Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.
1: Požehnaný večer z Rádiom Lumen.